0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
1: Skyrock.

0: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě pro vás, právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. V Prostějově proběhla světová předpremiéra nového českého filmu Osamělý vlk, který vypráví příběh legendárního stíhače Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka na ní prozradil, že zhruba 15 minut z celkové stopáže tvoří vzácné archivní záběry z celého světa. Původně totiž mělo jít o dokument, ale kvůli nedostatku historických materiálů tvůrci nakonec zvolili tuto unikátní kombinaci s hraným filmem. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení.
0: Sport.
2: Fotbalisté Zlína se dál trápí a v první lize zůstávají jako úplně jediní bez bodu. V pátém kole totiž podlehli na domácím hřišti Liberci 0-1. O vítězství hostů rozhodl v 64. minutě střídající Lukáš Mašek.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 24. srpen na Skyroku. Dnes začneme ve starověkém Římě.
3: Sopka Vezuv patří k oblíbeným turistickým atrakcím neapolského regionu. 24. srpna roku 79 měl ale její výbuch za následek jednu z největších starověkých katastrof. V římských Pompejích a dalších městech v širším okolí vulkánu zemřelo skoro 25 tisíc lidí. Dokonale zakonzervované památky se pak staly archeologickou senzací.
2: Pokračujeme do roku 1981 s legendárními Rolling Stones. Ti vydávají LPčko Tattoo You. Z něj pochází populární pecka Start Me Up. Deska je zajímavá tím, že vznikla z dosud nevydaného materiálu a náčrtů skladeb z předcházejících 9 let. I tak působí kompaktně a kritika i fanoušci ji velmi dobře přijali, protože se dostala až na vrchol prodejního zámořského žebříčku Billboard 200. V Americe pokračujeme. Ročník 1963 je americký metalový textař a zpěvák John Bush. První otisk zanechává s kapelou Amoret Saint a druhý s Anthrax. Metaloví příznivci určitě také pamatují nabídku pěveckého postu v Metallice na začátku 80. let, v době, kdy si James Hetfield nebyl zcela jistý svým zpěvem a chtěl se věnovat pouze hře na kytaru. Nakonec ještě 24. srpen 1968 narozeniny Andrease Kissera. Brazilského kytaristu si vybavíme v metalové stálici z Jižní Ameriky ze skupiny Sepultura. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
9: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

Rádio Hana, Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran. Jo? Tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos. Jo? To je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astro. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno, první doušek, ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
16: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
17: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
18: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme vám zprávy. Dnes je pondělí, 24. srpna. Pochodová a populární hudba rozezní centrum Olomouce. Ve čtvrtek tu začne Mezinárodní festival vojenských hudeb. Přinese 3 dny hudebního programu. Na náměstí se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska.
4: Prostějovsko aktuálně.
3: Tragická nehoda na čtyřkolce na Prostějovsku. 42-letý řidič u Suchdolu na lesní cestě nezvládl zatáčku, narazil do stromu a s převráceným strojem spadl do potoka. Oznámení o nálezu těla policie přijala v sobotu. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne 5denní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky 1/3 podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně utrpěly ve skupině B první porážku. Padly s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. V tabulce klesly na 2. místo za Srbsko.
5: Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. 3. set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme vydržet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do 5. setu.
3: Komentovala zápas univerzálka Monika Brancuská.
6: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
7: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak zeselte rádio, víme jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
8: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
7: Blesková doprava z Olomouce, také z Boskovicka anebo z Prostějova. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. V Olomouci máme pořád mírně omezený provoz na Pražské ulici na výjezdu na Mohelnici. Křižovatka s Erembergovkou má být oficiálně hotová za necelé 3 týdny 10. září. Ranní policejní hlídky se teď na bezpečný provoz zaměřují na příjezdu od Boskovic do Mladkova, také na kraji Prostějova za Zimákem na Kostelecké ulici a hlídají i na 264. kilometru D1 u Hulína ve směru na Brno. V pondělí spolu a v pohodě. Vyhneme se pokutě i nehodě.
0: Tak a teď už hrajem.

0: rádi. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Radci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co mi ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Olvinu.
15: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na

0: 4,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
1: Skyrock.
2: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Je pondělí 24. srpna. Chlapec jde k soudu kvůli vraždě. Před Olomouckým krajským soudem dnes stane mladistvý, obžalovaný z brutální vraždy 57-letého muže z ubytovny v Zábřeze. Svou oběť si loni v říjnu vybral náhodně, aby si vybil vztek. Rozdupal muže hlavu. Kvůli věku chlapci za čin hrozí maximálně 10 let vězení. Pokud prohlásí vinu, vynese soudce rozsudek ještě během dne. Samotné jednání je neveřejné. Veřejné bude až závěrečné vyhlášení rozsudku.
2: Zábřeh aktuálně.
1: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu s úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. To je překvapení. V Městském muzeu v České Třebové objevili vzácnou 400 let starou sošku Jezulátka ze slonoviny. Zapomenuté dílo, které zřejmě pochází ze stejné dílny jako slavné salzburské Jezulátko, můžeme nyní spatřit v kostele svatého Jakuba.
0: Sport.
1: Třetí výhra v řadě a aktuálně třetí místo v tabulce první fotbalové ligy. To je výkon Sigmy Olomouc po uplynulém víkendu. Hanáci po výhře nad Brnem a Uherským Hradištěm doma přemohli Pardubice 3-1.
3: Nakonec i zklamání z toho inkasovaného gólu, že to neskončilo 3-0 jednoznačně, ale my jsme si jednoznačně šli za třema bodama a to se povedlo a je jedno jakou cestou, když to řeknu blbě, a jak říkám, šli jsme si za třema bodama, to byl jediný náš cíl.
1: Řekl střelec prvního gólu olomoucký Dominik Janošek.
0: Počasí.
4: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno. Ve čtvrtek to vypadá na jasno a nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek předběžně vysoká oblačnost, teploty kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
4: Ranní úklid v Olomouci, policie kousek za hanáckou metropolí a nehoda mezi Šumperkem a Rýmařovem. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. Zdravíme technické služby do Olomouce. Dnešní ráno mají rezervované pro úklid odpadků a čištění vozovek poblíž autobusáků na ulici Rolsberská. Policie teď hlídkuje kousek za Olomoucí na výjezdu z Olšan u Prostějova na Hablov a nehoda dvou nákladňáků se teď odstraňuje mezi Šumperkem a Rýmařovem. Pozor, kousek za Sobotínem u Rudoltic. Šťastnou cestu a příjemné ráno bez nehod.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj, vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
2: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
3: Vaše jméno, kadete?
4: Thompsonová, pane.
3: Bydlíte blízko?
4: Ne, pane.
3: Vaše telefonní číslo?
5: Jméno.
3: Mahony, pane.
5: Hned se zařaď, Mahony.
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
6: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším, mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
15: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky o přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
18: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
19: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat, netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
4: Posloucháte zprávy. Velké rozloučení s prázdninami chystá na zítra město Olomouc. Na Horním náměstí nás bude čekat odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Pro děti tu bude velký zábavný program. Možná by se vám hodil divadelní kostým. Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá své nepotřebné kostýmy. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu tento čtvrtek a pátek ve skladu v Holické ulici. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jdou podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Co nás baví ve volném čase? Je to turistika. Té se věnuje polovina lidí v České republice. Výzkum Generali navíc zjistil, že 2 z 5 lidí dokonce vyráží na výlety několikrát do měsíce. Lákají nás hlavně památky a příroda.
0: Sport.
4: Elitní česká sprinterka Lou Manuel zazářila na atletickém mítinku Diamantové ligy v Polsku. Vyhrála závod na 300 metrů časem 35 sekund 76 setin a vytvořila nový český rekord. A jako první česká atletka zaběhla 300 pod 36 vteřin.
0: Počasí.
5: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak ze Selte Radio víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Policie u Olomouce, také u Černé hory a ve Vyškově bouračka. Víme, jak se jezdí tady. Policie pomáhá a chrání na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu, také na 253. kilometru dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí u Unčovic, nebo mezi Černou horou a Žernovníkem. A pozor na bouračku ve Vyškově, ulice Brněnská naproti základní škole jsou v sobě 2 osobáky. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
0: Tak a teď už hrajem.

0: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
3: Prostějov aktuálně.
2: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má web report.cz.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Stát si chce opět půjčit od lidí. Od dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno. Ve čtvrtek to vypadá na jasno a nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek předběžně vysoká oblačnost, teploty kolem 29 stupňů.
0: Doprava.
5: A přes repráky zdravíme také do vašeho auta. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, z Valmezu anebo z Prostějova. Dopolední policejní kontroly v Olomouci na Hamerské u masokombinátu, další hlídky ve Valmezu u parku Abácie nebo v Prostějově na Konečné u Teska. A nedaleko Olomouce pozor na bouračku v Hynkově naproti hospody. Jedeme s vámi a přejeme pohodové pondělní dopoledne.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michal Nesvadba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.

0: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: všichni lidé v našem rádiu, kolegové z obchodního, účetní, technici, reportéři, naše dopravní centrála, vedení a samozřejmě i my, lidé sedící za mikrofonem, vám přejeme skvostný začátek nového týdne. Je pondělí 24. Co podnikat v dalších dnech? V Olomouci nás čeká ještě jeden promenádní koncert ve Smetanových sadech, závěrečná hudební neděle. 30. srpna letošní program zakončí Moravské divadlo Olomouc v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Od 27. do 30. tedy od čtvrtka do neděle se těšíme na Mohelnický Folkfest. Festival odstartuje trojkoncertem na nádvoří hradu Bouzov. Hlavní program pokračuje v areálu městských sadů v Mohelnici a také v přilehlém autokempu. Na dvou scénách od čtvrtka do neděle na Mohelnickém Folkfestu vystoupí přes 40 kapel a také interpretů. A ve Velké Bystřici bude už zítra, tedy v úterý 25. divadlo. Mystery detektivní komedie Duchem proti své vůli. V amfiteátru ve Velké Bystřici od 19 hodin.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzplály keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom report.cz. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 9:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že větší nehoda se řeší v Olomouci na Horním Lánu u OC Haná. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na Velkomoravské, jak je křižovatka s Rooseveltovou, anebo taky v Holici na Hamerské ulici. Hlídka taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, kousek od exitu Unčovice. V Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem, anebo v Hulíně na Záhlinické. A odstavené auto máme hlášené v Šumperku na Jesenické, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 24. srpen na Skyroku. Dnes začneme ve starověkém Římě.
2: Sopka Vezuv patří k oblíbeným turistickým atrakcím neapolského regionu. 24. srpna roku 79 měl ale její výbuch za následek jednu z největších starověkých katastrof. V římských Pompejích a dalších městech v širším okolí vulkánu zemřelo skoro 25 tisíc lidí. Dokonale zakonzervované památky se pak staly archeologickou senzací.
1: Pokračujeme do roku 1981 za legendárními Rolling Stones. Ti vydávají LPčko Tattoo You. Z něj pochází populární pecka Start Me Up. Deska je zajímavá tím, že vznikla z dosud nevydaného materiálu a náčrtů skladeb z předcházejících 9 let. I tak působí kompaktně a kritika i fanoušci ji velmi dobře přijali, protože se dostala až na vrchol prodejního zámořského žebříčku Billboard 200. V Americe pokračujeme. Ročník 1963 je americký metalový textař a zpěvák John Bush. První otisk zanechává s kapelou Amoret Saint a druhý s Anthrax. Metaloví příznivci určitě také pamatují nabídku pěveckého postu v Metallice na začátku 80. let, v době, kdy si James Hetfield nebyl zcela jistý svým zpěvem a chtěl se věnovat pouze hře na kytaru. Nakonec ještě 24. srpen 1968 narozeniny Andrease Kissera. Brazilského kytaristu si vybavíme v metalové stálici z Jižní Ameriky ze skupiny Sepultura. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
13: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
14: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
17: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
2: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
3: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
2: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.
1: Skyrock.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně krotí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
3: Neznámý vandal z pátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
2: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem se řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Švajcerova, kousek od křižovatky s Velkomoravskou, taky na Masarykově třídě a nebo v Mariánském údolí na Olomoucké. Máme hlášenou i nehodu na dálnici D35 Lipník Olomouc před exitem Přáslavice u Kocourovce a bouráme také v Prostějově na Říční a nebo v Přerově na Ztracené. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: Kávou provoněný den vám přeje Revazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Jasně, tohle je náš oblíbený Skyrock. Zdravíme všechny a taky zdravíme fanoušky Simpsonů. Dneska má totiž svátek Bart, takže v kalendáriu by mohlo být docela veselo. Kdo další slaví, kromě Barta, tak to zjistíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál náš nejlepší rockový výběr.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
1: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
11: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
12: pak hrnky,
11: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
12: škola volá.
13: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
15: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
16: Rádio Hana Skyrock.
17: Skyrock.
16: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: Skyrock kalendárium.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
2: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
1: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
3: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
4: Vaše jméno, kadete?
5: Tom Snová, pane.
4: Bydlíte blízko?
5: Ne, pane.
4: Vaše telefonní číslo?
6: Jméno.
4: Mahony, pane.
6: Hned se zařaď, Mahony. Pane!
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
7: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Poledne na Skyrocku.

0: námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než 1000 květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Mimochodem, když už jsme se zmínili o výstavišti Flora v Olomouci, tak to má před sebou velkou akci. Do Smetanových sadů přijedou 3000 psů, více než 300 plemen 12. a 13. září. To bude výstava psů Flora Canis. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince.
3: Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků? No, jsou takoví lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na Vizovickém trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
4: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapít, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
3: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z Vizovického trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl.
0: Sport.
3: 2 výhry a 1 porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na 2. příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká 4. zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou slunečno a teplotní maxima kolem 22 stupňů. Pokud jde o alergeny, tak aktuálně se snižuje množství pilu trávy, naopak přibývá pilu ambrozie. Jinak v noci na zítřek může místy pršet, ale přes den bude stále vesměs polojasno. A to minimálně do čtvrtka, kdy se navíc i oteplí, protože by mělo být 25 až 30 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na Kosmonautů, taky kousek od hraniční na Čajkovského a nebo v Nedvězí na ulici Štúrova. Hlídka je i v Topolanech na křižovatce Bílkova u svatého Jana, na D1 na exitu Kroměříž východ a nebo na Zábřišsku v Leštině na 7. května. Tak šťastnou cestu a hlavně ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Posloucháte Skyrock a otázka zní, jaký bude poslední srpnový týden, jaké hvězdné poselství pro nás má náš rádiový astrolog. Tak to uslyšíme ještě v téhleté hodince. Dál ladíme a skvěle se bavíme tady u nás na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
5: Černáno přišla, Zubata, Černáno přišla!
4: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova...

0: talentu, ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy ucpaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Skali, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hephaistone. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nechte si ujít Hephaistone od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Skyrock. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
4: Prostějov aktuálně.
3: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má webreport.cz.
4: Kroměříž aktuálně.
3: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Stát si chce opět půjčit od lidí. Ode dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega Centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na hraniční a také v Pavlovičkách na ulici Divišova nebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A ještě nám píše řidič Miloslav, pozor, dneska odpoledne na Olomoucku v Topolanech u Kostelíku. Je tu prý policejní Kodiak, kontrolují tady doklady a svěží dech. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
6: Kávou provoněný den vám přeje Relazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tak co, už víte, jak stylově zakončit prázdniny v Olomouci? A nebo co na víkend chystají takové hustopeče nad Bečvou? My to víme a my si to taky povíme ještě v téhleté hodině. A dál si taky hrajeme ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
1: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
0: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
0: Tak jdeme!
1: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
11: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
12: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci Hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady a potvrzení? Je kalkulačka vaše nejlepší kámoška? Tak to jste náš člověk, protože hledáme účetního nebo účetní. Další informace na radiohana.cz. Tady najdeme taky pozvánku na Tršické hody anebo na Holba Fest. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Na rok máš nárok.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzpláli keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom report.cz. Druhý zářijový víkend, přesně 12. a 13. září, ožije olomoucké výstaviště mezinárodní výstavou psů Flora Canis. Do tamních smetanových sadů zamíří zhruba 3000 čtyřnohých mazlíčků, kteří budou reprezentovat téměř 330 různých plemen. Pro milovníky zvířat je to tak naprosto ideální tip na skvělý víkendový program.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny, US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 9:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Je to naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, jak se jede kolem čajkárny, anebo taky v Holici na Hamerské u masokombinátu. Hlídku nám hlásíte také na Přerovsku v Tučíně, anebo ve Svitavách u tří mostů a na Kapitána Jaroše. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Koncerty, festivaly, divadlo. Se Skyrockem vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. Ty nejlepší tipy tady pro vás budeme mít do 20 minut a ten nejlepší rokový výběr hned teď, takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

Skyrock. Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: všichni lidé v našem rádiu, kolegové z obchodního, účetní, technici, reportéři, naše dopravní centrála, vedení a samozřejmě i my, lidé sedící za mikrofonem, vám přejeme skvostný začátek nového týdne. Je pondělí 24. Co podnikat v dalších dnech? V Olomouci nás čeká ještě jeden promenádní koncert ve Smetanových sadech, závěrečná hudební neděle. 30. srpna letošní program zakončí Moravské divadlo Olomouc v Altánku ve Smetanových sadech od 17 hodin. Od 27. do 30. tedy od čtvrtka do neděle se těšíme na Mohelnický Folkfest. Festival odstartuje trojkoncertem na nádvoří hradu Bouzov. Hlavní program pokračuje v areálu městských sadů v Mohelnici a také v přilehlém autokempu. Na dvou scénách od čtvrtka do neděle na Mohelnickém Folkfestu vystoupí přes 40 kapel a také interpretů. A ve Velké Bystřici bude už zítra, tedy v úterý 25. divadlo. Mystery detektivní komedie Duchem proti své vůli. V amfiteátru ve Velké Bystřici od 19 hodin.
1: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz
10: Skyrock.
11: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než 1000 květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice po více než 2 letech konečně mizí lešení. Restaurátoři v těchto dnech slavnou památku odkrývají, takže už brzy na vlastní oči uvidíme, jak ji nedávná oprava proměnila. Samotné ochranné ohrazení ale kolem sloupu ještě nějakou chvíli zůstane. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků? No, jsou takoví lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na Vizovickém trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
4: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
3: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z Vizovického trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl.
1: Sport.
3: 2 výhry a 1 porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na 2. příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká 4. zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Venku nám dál vládne skoro jasno až polojasno. K večeru nám částečně přibude oblačnost. Vítr nám fouká slabý, proměnlivý. Zítřek pak bude ve znamení šedé oblohy. Čekáme velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Meteorologové předpovídají nejvýše 5 mm srážek. Maximální teploty vystoupají k 19 až 23 stupňům. Biozátěž se nám na jihu Olomouckého kraje v úterý zhorší z dnešního 1. stupně na 2.
1: Doprava.
6: V Olomouci počítejte aktuálně se zdržením na Velkomoravské postáci, můžeme také na Šibeníku anebo na Hodolanské. Všude si postojíme ale do 10 minut. Na nehodu aktuálně pozor v Bruntále v ulici Rýmařovská a bouralo se také mezi obcemi Rájec, Střebí a Spešov. Policejní hlídka je stále na D-ničce, na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín Západ, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café, Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Tak a teď už hrajem.

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Letní servis na Skyrocku.
1: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
1: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
1: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
1: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
3: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.
4: This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
3: Prostějov aktuálně.
2: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má web report.cz.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Kroměřížská radnice si nechá zpracovat novou územní studii krajiny, která jí pomůže lépe naplánovat důležitá protipovodňová opatření. Tento zásadní dokument v boji proti velké vodě už schválili radní a hotový by měl být nejpozději v prosinci roku 2028.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Česká vláda si posvítí na prodej kratomu a produktů z CBD. Ministerstva zdravotnictví a vnitra dostala 3 týdny na to, aby připravila změny zákonů, které definitivně zamezí dosavadnímu obcházení pravidel. Oblíbené psychoaktivní látky a obohacené technické konopí tak zřejmě z českých pultů už brzy zmizí.
0: Sport.
2: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega Centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 51 minut. Noc nám začne polojasně, postupně bude na obloze mraků přibývat. Noční teploty nám spadnou k 10 až 14 stupňům. Na horách dokonce až k 6. Zítřek už bude zatažený. Může nám dokonce i sprchnout. Díky tomu je ale míra ohrožení pylem ve vzduchu na celé Hané nepatrná. Alergikům by se tedy mělo dýchat krásně. Zítřejší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To se ale nedá říct na D55 na trase Otrokovice-Hulín před exitem na Pajedla. Bourala tady 2 osobní auta, nyní probíhá vyšetřování, projíždíme opatrně. Na Prostějovsku komplikuje dopravní nehoda cestu mezi obcemi Čbel a Březinky. No a hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 mezi exity Kojetín a Mořice, ve Zlíně v ulicích Frištácká a Štefánikova. Potkat je můžeme taky na D35 na exitu Křelov. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Jasně, tohle je náš oblíbený Skyrock. Zdravíme všechny a taky zdravíme fanoušky Simpsonů. Dneska má totiž svátek Bart, takže v kalendáriu by mohlo být docela veselo. Kdo další slaví, kromě Barta, tak to zjistíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál náš nejlepší rokový výběr.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
2: Legenda, která psala historii české rockové scény.
1: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
1: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
2: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
1: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
11: Rádio Hana, Skyrock.
12: Skyrock.
10: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Skyrock kalendárium.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
2: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
1: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
3: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
4: Vaše jméno, kadete?
5: Thompsonová, pane.
4: Bydlíte blízko?
5: Ne, pane.
4: Vaše telefonní číslo?
6: Jméno.
4: Mahony, pane.
6: Hned se zařaď, Mahony. Pane!
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
7: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: A vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
17: Luskni CZ.
18: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
17: Luskni.
18: Koloběžku nebo spotřebič?
17: Luskni a máš.
18: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
19: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
2: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
1: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Propast Macocha a vybrané jeskyně v Moravském Krasu se možná budou ucházet o prestižní zápis na seznam UNESCO. Ministerstvo životního prostředí nyní čeká na odborné posudky, které ukážou, jestli má podání návrhu vůbec smysl. Nápad už má ale i své kritiky z řad odborníků, podle kterých tyto lokality nedosahují potřebných světových kvalit.
0: Sport.
1: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Ačkoliv v minulém týdnu mapička výstřech od meteorologů hýřila všemi barvami, dnes tam máme jen jednu, zelenou. A to znamená, že žádná výstraha momentálně není. Zmizela i dlouhotrvající výstraha před rizikem požáru. To bude zřejmě tím, že nám teď v posledních dnech trochu sprchlo a nějaké ty dešťové kapky by mohly spadnout i zítra. V úterý totiž očekáváme velkou oblačnost a lokálně déšť nebo přehánky. Rtuť teploměru zítra vyleze nejvýše k 23. Vítr bude foukat mírný.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, jen v Tážalech si na průtahu dáme pozor na policejní hlídku. Konkrétně stojí na křižovatce s odbočkami na Blatec a Charváty. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Otrokovicích, v ulici Napajedelská a taky v Napajedlech v ulici Kvítkovická. Potkat je můžeme taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Hlásíte nám i jednu nehodu dvou osobáků, a to na výjezdu z Valašského Meziříčí ve směru na Slavice. Projet je tudy možné. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Posloucháte Skyrock a otázka zní, jaký bude poslední srpnový týden, jaké hvězdné poselství pro nás má náš rádiový astrolog. Tak to uslyšíme ještě v téhleté hodince. Dál ladíme a skvěle se bavíme tady u nás na Skyrocku.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 24. srpen na Skyroku. Dnes začneme ve starověkém Římě.
2: Sopka Vezuv patří k oblíbeným turistickým atrakcím neapolského regionu. 24. srpna roku 79 měl ale její výbuch za následek jednu z největších starověkých katastrof. V římských Pompejích a dalších městech v širším okolí vulkánu zemřelo skoro 25 tisíc lidí. Dokonale zakonzervované památky se pak staly archeologickou senzací.
1: Pokračujeme do roku 1981 s legendárními Rolling Stones. Ti vydávají LPčko Tattoo You. Z něj pochází populární pecka Start Me Up. Deska je zajímavá tím, že vznikla z dosud nevydaného materiálu a náčrtů skladeb z předcházejících 9 let. I tak působí kompaktně a kritika i fanoušci velmi dobře přijali, protože se dostala až na vrchol prodejního zámořského žebříčku Billboard 200. V Americe pokračujeme. Ročník 1963 je americký metalový textař a zpěvák John Bush. První otisk zanechává s kapelou Amoret Saint a druhý s Anthrax. Metaloví příznivci určitě také pamatují nabídku pěveckého postu v Metallice na začátku 80. let, v době, kdy si James Hetfield nebyl zcela jistý svým zpěvem a chtěl se věnovat pouze hře na kytaru. Nakonec ještě 24. srpen 1968 narozeniny Andrease Kissera. Brazilského kytaristu si vybavíme v metalové stálici z Jižní Ameriky ze skupiny Sepultura. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran. Jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy ucpaný nebo na letištích trochu chaos. Jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáštině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
0: Skyrock.
9: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
3: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
2: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Propast Macocha a vybrané jeskyně v Moravském Krasu se možná budou ucházet o prestižní zápis na seznam UNESCO. Ministerstvo životního prostředí nyní čeká na odborné posudky, které ukážou, jestli má podání návrhu vůbec smysl. Nápad už má ale i své kritiky z řad odborníků, podle kterých tyto lokality nedosahují potřebných světových kvalit.
0: Sport.
2: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký. Od středy se ale opět začne zvyšovat.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady?

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Rádio Haná Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
6: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
0: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 24. srpen na Skyroku. Dnes začneme ve starověkém Římě.
2: Sopka Vezuv patří k oblíbeným turistickým atrakcím neapolského regionu. 24. srpna roku 79 měl ale její výbuch za následek jednu z největších starověkých katastrof. V římských Pompejích a dalších městech v širším okolí vulkánu zemřelo skoro 25 tisíc lidí. Dokonale zakonzervované památky se pak staly archeologickou senzací.
1: Pokračujeme do roku 1981 s legendárními Rolling Stones. Ti vydávají LPčko Tattoo You. Z něj pochází populární pecka Start Me Up. Deska je zajímavá tím, že vznikla z dosud nevydaného materiálu a náčrtů skladeb z předcházejících 9 let. I tak působí kompaktně a kritika i fanoušci ji velmi dobře přijali, protože se dostala až na vrchol prodejního zámořského žebříčku Billboard 200. V Americe pokračujeme. Ročník 1963 je americký metalový textař a zpěvák John Bush. První otisk zanechává s kapelou Amoret Saint a druhý s Anthrax. Metaloví příznivci určitě také pamatují nabídku pěveckého postu v Metallice na začátku 80. let, v době, kdy si James Hetfield nebyl zcela jistý svým zpěvem a chtěl se věnovat pouze hře na kytaru. Nakonec ještě 24. srpen 1968 narozeniny Andrease Kissera. Brazilského kytaristu si vybavíme v metalové stálici z Jižní Ameriky ze skupiny Sepultura. I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: baví nás bavit vás. I v pondělí. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.
1: Skyrock.

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat, netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je k ní 25. srpen na Skyroku. Hvězdné nebe vzrušuje lidstvo od nepaměti rockery dvojnásob. Od kdy si ale můžeme oblohu prohlédnout tak nějak víc zblízka.
2: 25. srpna 1609 Galileo Galilei otestoval svůj nový vynález, hvězdářský dalekohled.
3: Díky této nové technologii se převratným způsobem zlepšilo pozorování vesmíru a jeho poznávání. Už nejen pozorování očima, ale přiblížení hvězdné oblohy pomocí soustavy skel.
1: Další vzpomínka svůní benzínu nás vede do dětství narozených v roce 1980 a dříve. 25. srpna 1969 začíná mladoboleslavská Škodovka vyrábět model 100-110. Určitě jste také obdivovali sportovní dvoudveřový model 110 R Coupé jako já, který ve verzi RS disponoval 13-stovkovým motorem a 5-stupňovou převodovkou. Teď už muzika. 25. srpna 1949 přichází na svět hardrocková ikona Gene Simmons, baskytarista, zpěvák a zakládající člen vizuálně nepřehlednutelných Kiss. Kostým démona, plivání ohně, umělé krve a nekonečně dlouhý jazyk, to jsou jeho poznávací značky. V metalových vodách slaví ještě jedna ikona, kterou někteří nazývají metalový bůh. Pěvecký přínos Roba Halforda, narozeného 25. srpna 1951, a jeho Judas Priest pro heavy metal je opravdu zásadní. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.